pohodová noční hudba na Rádiu B.

0: Jsou 4 hodiny na rádiu B.
1: Pohodová noční hudba na rádiu B.

Rádio Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Let's go!

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Pražský magistrát oznámil, že nechá prověřit všechny zakázky týkající se vydávání dopravně inženýrských rozhodnutí, a to v reakci na nedávnou policejní razy. Při tomto zásahu byla obviněna šestice lidí, mezi nimi i šéf odboru Aleš Krejča a dvě právnické osoby z korupce. Cílem tohoto kroku je obnovit důvěru veřejnosti v transparentnost jednání úřadu hlavního města. Veterinář Josef Daněk zhlédl pomocí nočního dalekohledu velkou kočkovitou šelmu poblíž Netěchovic u Týna nad Vltavou. Zvíře mělo typickou kulatou hlavu a dlouhý ocas. Pokud potkáte podobného tvora, doporučuje se postupovat s opatrností. Do Česka míří horké počasí s minimem srážek, což může způsobit návrat extrémního sucha v mnoha oblastech. I přes nedávná chladnější a deštivá období zůstávají hlubší vrstvy půdy kriticky suché. Téměř polovina sledovaných profilů na vodních tocích hlásí extrémní sucho. V Ústí nad Labem se kvůli suchu dá chodit po dně řeky Labe, která má aktuálně hladinu na 125 cm, což je pod hranicí sucha. Normálně tudy teče čtyřikrát více vody, takže řeka připomíná potok a rychle rostoucí vegetaci využívají ptáci jako zdroj potravy. Přes kriticky nízkou úroveň pár kilometrů před německou hranicí zůstává Labe největší českou řekou. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
2: Pifoviny každé úterý a neděli na rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Pražský magistrát oznámil, že nechá prověřit všechny zakázky týkající se vydávání dopravně inženýrských rozhodnutí, a to v reakci na nedávnou policejní razy. Při tomto zásahu byla obviněna šestice lidí, mezi nimi i šéf odboru Aleš Krejča a dvě právnické osoby z korupce. Cílem tohoto kroku je obnovit důvěru veřejnosti v transparentnost jednání úřadu hlavního města. Veterinář Josef Daněk zhlédl pomocí nočního dalekohledu velkou kočkovitou šelmu poblíž Netěchovic u Týna nad Vltavou. Zvíře mělo typickou kulatou hlavu a dlouhý ocas. Pokud potkáte podobného tvora, doporučuje se postupovat s opatrností. Do Česka míří horké počasí s minimem srážek, což může způsobit návrat extrémního sucha v mnoha oblastech. I přes nedávná chladnější a deštivá období zůstávají hlubší vrstvy půdy kriticky suché. Téměř polovina sledovaných profilů na vodních tocích hlásí extrémní sucho. V Ústí nad Labem se kvůli suchu dá chodit po dně řeky Labe, která má aktuálně hladinu na 125 cm, což je pod hranicí sucha. Normálně tudy teče čtyřikrát více vody, takže řeka připomíná potok a rychle rostoucí vegetaci využívají ptáci jako zdroj potravy. Přes kriticky nízkou úroveň pár kilometrů před německou hranicí zůstává Labe největší českou řekou. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

0: News!
1: Yeah, and here I am.
2: Forcing me to face my greatest fear.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Pražský magistrát oznámil, že nechá prověřit všechny zakázky týkající se vydávání dopravně inženýrských rozhodnutí, a to v reakci na nedávnou policejní razy. Při tomto zásahu byla obviněna šestice lidí, mezi nimi i šéf odboru Aleš Krejča a dvě právnické osoby z korupce. Cílem tohoto kroku je obnovit důvěru veřejnosti v transparentnost jednání úřadu hlavního města. Veterinář Josef Daněk zhlédl pomocí nočního dalekohledu velkou kočkovitou šelmu poblíž Netěchovic u Týna nad Vltavou. Zvíře mělo typickou kulatou hlavu a dlouhý ocas. Pokud potkáte podobného tvora, doporučuje se postupovat s opatrností. Do Česka míří horké počasí s minimem srážek, což může způsobit návrat extrémního sucha v mnoha oblastech. I přes nedávná chladnější a deštivá období zůstávají hlubší vrstvy půdy kriticky suché. Téměř polovina sledovaných profilů na vodních tocích hlásí extrémní sucho. V Ústí nad Labem se kvůli suchu dá chodit po dně řeky Labe, která má aktuálně hladinu na 125 cm, což je pod hranicí sucha. Normálně tudy teče čtyřikrát více vody, takže řeka připomíná potok a rychle rostoucí vegetaci využívají ptáci jako zdroj potravy. Přes kriticky nízkou úroveň pár kilometrů před německou hranicí zůstává Labe největší českou řekou. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
2: Neboj se uvolnit.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Po dvou únikách z Jumanji se Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black a Karen Gillan vrací, aby zjistili, že svět Jumanji se tentokrát přenese do reality. Sony Pictures odhalila nový trailer k třetímu a poslednímu dílu současné trilogie s názvem Jumanji Open World, který režíruje Jake Kasdan. Film slibuje vzrušující dobrodružství s oblíbenými hrdiny, které završí úspěšnou sérii v roce 2027. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

0: Penalties against possession of a drug should not be more damaging to an individual than the use of the drug itself. Nowhere is this more clear than in the law against possession of marijuana in private for personal use.
1: Jsme blázni do muziky.
2: I do sportu. I do sportu.
3: Na rádiu B.
4: Česká republika slaví historický úspěch, když mladíci Matyáš Tegman a Dan Vorlíček vybojovali ve štafetě zlato na juniorském mistrovství světa moderních pětibojařů. Toto historické zlato je první pro český moderní pětiboj a přináší Vorlíčkovi už druhou medaili v Litvě, kde byl v pondělí členem bronzového týmu. Tleskáme jim a doufáme, že tenhle zlatý den jednou budou oslavovat jako Mezinárodní den Vorlíčků a Štegmanů. Podle trenéra Stanislava Levého Sparta zatím nemá kádr na zisk ligového titulu a výkon fotbalistů v Brně mluví sám za sebe. Po porážce 1-3 se letenští budou muset snažit více, aby dokázali, že umí držet krok s ostatními týmy. Na druhou stranu, Artis není jasným kandidátem na přímý sestup, což přináší určitou naději pro jejich fanoušky. Hlavní trenér hokejistů z Karlových Varů, Pavel Patera, považuje za troufalé vyhlásit cíl postoupit do finále extraligového playoff ještě před startem sezóny. Pokud však chtějí překonat své předešlé úspěchy, musí to dokázat, alespoň podle trendu posledních let. Držení se zpátky a pokora jsou klíčem pro úspěch v sezóně 2024, protože každý zápas hraje svou důležitou roli. Švýcarský fotbalista Brill Embolo byl neprávem vyloučen ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Argentině, což se ukázalo jako chybný verdikt. Mezinárodní pravidlová komise IFA zjistila, že středního útočníka zasáhlo přísné posouzení rozhodčích. Fotbal tak získává nový náboj, když jde o to, jestli dřívější chyby napravíme, nebo se z nich poučíme pro rok 2024. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
5: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dámy a pánové, ze světa podivných událostí přinášíme příběh muže z Číny, který se rozhodl předstírat svou vlastní smrt, aby unikl právním důsledkům řízení pod vlivem alkoholu. S pomocí rodiny zinscenoval vlastní pohřeb, což je krok nejen odvážný, ale i nebezpečný. Pamatujte, že uniknout zákonu tímto způsobem není ani správné, ani udržitelné. Loučí se s vámi Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Pražský magistrát oznámil, že nechá prověřit všechny zakázky týkající se vydávání dopravně inženýrských rozhodnutí, a to v reakci na nedávnou policejní razy. Při tomto zásahu byla obviněna šestice lidí, mezi nimi i šéf odboru Aleš Krejča a dvě právnické osoby z korupce. Cílem tohoto kroku je obnovit důvěru veřejnosti v transparentnost jednání úřadu hlavního města. Veterinář Josef Daněk zhlédl pomocí nočního dalekohledu velkou kočkovitou šelmu poblíž Netěchovic u Týna nad Vltavou. Zvíře mělo typickou kulatou hlavu a dlouhý ocas. Pokud potkáte podobného tvora, doporučuje se postupovat s opatrností. Do Česka míří horké počasí s minimem srážek, což může způsobit návrat extrémního sucha v mnoha oblastech. I přes nedávná chladnější a deštivá období zůstávají hlubší vrstvy půdy kriticky suché. Téměř polovina sledovaných profilů na vodních tocích hlásí extrémní sucho. V Ústí nad Labem se kvůli suchu dá chodit po dně řeky Labe, která má aktuálně hladinu na 125 cm, což je pod hranicí sucha. Normálně tudy teče čtyřikrát více vody, takže řeka připomíná potok a rychle rostoucí vegetaci využívají ptáci jako zdroj potravy. Přes kriticky nízkou úroveň pár kilometrů před německou hranicí zůstává Labe největší českou řekou. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

0: I'm Mike Larson. Hudební novinky na Rádiu B.
1: Kalifornský rapper a producent Zai Alcaps přináší čerstvou dávku své experimentální tvorby na novém albu My Uncle Told Me Some Real Ass Shat on the Phone Yesterday. Jeho mix různorodých vlivů a otevřený přístup k uměleckému procesu určují unikátní zvukový obraz, který zůstává lehký a poutavý. Album vyšlo pod samostatným labelem a přitahuje pozornost těch, kteří hledají nové hudební zážitky ve 2024. A nyní si pustíme vaši oblíbenou
2: Radio B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi.
1: Rovný výtek na Bčku.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Česká republika slaví historický úspěch, když mladíci Matyáš Tegman a Dan Vorlíček vybojovali ve štafetě zlato na juniorském mistrovství světa moderních pětibojařů. Toto historické zlato je první pro český moderní pětiboj a přináší Vorlíčkovi už druhou medaili v Litvě, kde byl v pondělí členem bronzového týmu. Tleskáme jim a doufáme, že tenhle zlatý den jednou budou oslavovat jako Mezinárodní den Vorlíčků a Štegmanů. Podle trenéra Stanislava Levého Sparta zatím nemá kádr na zisk ligového titulu a výkon fotbalistů v Brně mluví sám za sebe. Po porážce 1-3 se letenští budou muset snažit více, aby dokázali, že umí držet krok s ostatními týmy. Na druhou stranu, Artis není jasným kandidátem na přímý sestup, což přináší určitou naději pro jejich fanoušky. Hlavní trenér hokejistů z Karlových Varů, Pavel Patera, považuje za troufalé vyhlásit cíl postoupit do finále extraligového playoff ještě před startem sezóny. Pokud však chtějí překonat své předešlé úspěchy, musí to dokázat, alespoň podle trendu posledních let. Držení se zpátky a pokora jsou klíčem pro úspěch v sezóně 2024, protože každý zápas hraje svou důležitou roli. Švýcarský fotbalista Brill Embolo byl neprávem vyloučen ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Argentině, což se ukázalo jako chybný verdikt. Mezinárodní pravidlová komise IFA zjistila, že středního útočníka zasáhlo přísné posouzení rozhodčích. Fotbal tak získává nový náboj, když jde o to, jestli dřívější chyby napravíme, nebo se z nich poučíme pro rok 2024. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Takhle zní výběr našich moderátorů na Bčku. Sebestřed.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku. Sebestřed. Hoď se do klidu. S rádiem B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Argentinská kapela La Fanfarria del Capitán přiveze do pražského crossclubu výbušnou směs rocku, ska, balkánu, kumbie a latinskoamerických rytmů. Večer doplní taneční Balkan and Dance Party s Jamesem Bingem a jeho hosty, takže o energii na parketu rozhodně nebude nouze. Pokud máte rádi divoké koncerty plné dechů, houslí a nakažlivé atmosféry, nenechte si tuhle středeční zastávku světového turné ujít. Koncert začíná ve 20 hodin a cena vstupenek začíná přibližně na 700.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Rádio B.
5: Občas políbím jarmilku, občas si umyju pejzy, občas si sundám jarmulku a ptám se, pane Bože, kde jsi. Občas si zrobím dvě, tři micve a koukám, jak hochům z mikve lezou tykve. Ale tudlavá jsem koupil nový telefon, co sám říká pan Salomon a má v synagoze xylofon. Děkuji, jak jdeš?

ulicu, lamentují, všude je zákaz vjezdu. Občas si zajedu do kibucu, ale malujem tam s dětma na zednářku šesticí pohvězdu, jak jde Žido troubíče.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ústavní soud rozhodl, že odmítnutí cesty dvou poslankyň na meziparlamentní jednání v Evropském parlamentu nepředstavuje překážku ve výkonu jejich funkce. Organizační výbor sněmovny neporušil jejich ústavní práva. Toto rozhodnutí zajistilo soudní potvrzení správnosti postupu. Na pražském letišti Václava Havla způsobil muž rodině zkaženou dovolenou, když vtipkoval, že je terorista. Jeho poznámka byla vyprovokována frustrací z odhalení powerbanky překračující povolené limity. Incident se odehrál na terminálu číslo 1 při cestě do Istanbulu. Předseda motoristů Sobě, ministr zahraničí Petr Mačinka, zveřejnil SMS od prezidenta Petra Pavla, čímž jej obvinil ze lži. Prezident podle Mačinky tvrdil, že jej informoval o nepřijatelnosti Filipa Turka jako čestného prezidenta motoristů, což zpráva vyvrací. Mačinka tak po 8 měsících od jednání na Hradě přinesl důkaz o sporu mezi ním a prezidentem. Ostravský domov Mikasa, jediný v Moravskoslezském kraji, který pečuje o lidi s poruchou autistického spektra a mentálním postižením, skončí kvůli nedostatku financí. Konec domova plánovaný na září 2024 je velkou ztrátou pro komunitu, jež potřebuje tuto specializovanou péči. Klienti obdrží písemné výpovědi koncem července, což pro mnohé znamená nutnost hledání nového zázemí. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Paráda, páté místo.

B paráda, čtvrté místo.

0: wake up, we get down, we go get it. Gangsta.
1: B-paráda, třetí místo.

0: Je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: B paráda. První město.
2: No, no, to možná má čaj, vole, no. From your goodness na jád. I just love. Guys, if you're not clap when you win. Must be a reason. So they have to surround themselves with good people, good energy. Anthony Hamilton.

Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Radio B. Ústavní soud rozhodl, že odmítnutí cesty dvou poslankyň na meziparlamentní jednání v Evropském parlamentu nepředstavuje překážku ve výkonu jejich funkce. Organizační výbor sněmovny neporušil jejich ústavní práva. Toto rozhodnutí zajistilo soudní potvrzení správnosti postupu. Na pražském letišti Václava Havla způsobil muž rodině zkaženou dovolenou, když vtipkoval, že je terorista. Jeho poznámka byla vyprovokována frustrací z odhalení powerbanky překračující povolené limity. Incident se odehrál na terminálu číslo 1 při cestě do Istanbulu. Předseda motoristů Sobě, ministr zahraničí Petr Mačinka, zveřejnil SMS od prezidenta Petra Pavla, čímž jej obvinil ze lži. Prezident podle Mačinky tvrdil, že jej informoval o nepřijatelnosti Filipa Turka jako čestného prezidenta motoristů, což zpráva vyvrací. Mačinka tak po 8 měsících od jednání na Hradě přinesl důkaz o sporu mezi ním a prezidentem. Ostravský domov Mikasa, jediný v Moravskoslezském kraji, který pečuje o lidi s poruchou autistického spektra a mentálním postižením, skončí kvůli nedostatku financí. Konec domova plánovaný na září 2024 je velkou ztrátou pro komunitu, jež potřebuje tuto specializovanou péči. Klienti obdrží písemné výpovědi koncem července, což pro mnohé znamená nutnost hledání nového zázemí. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

chápej, že jsi ještě příliš mladá na to, abys věděla, v čem je smysl života. Dosud zůstáváš silná, každá zeď před tebou padá, každý boj, že vyhraješ, je však sotva jistota. Pochop, ne každý zákon překročit lze a má smysl. Chtěl bych vidět ty, kdo dnes půjdou, ať už mají

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Evropská fotbalová unie UEFA zvažuje možnost bojkotu příštího mistrovství světa po oznámení FIFA o prodeji komerčních práv soukromým investorům. Mimořádné zasedání má být svoláno tento týden. Rok 2024 bude možná svědkem nečekaných změn ve světě fotbalu. Fotbalovou reprezentaci České republiky možná povede Španěl Santi Denia, 111. koučem v historii. Denia, 52-roční rodák z Albacete, má zkušenosti z mládežnických týmů a triumfoval na olympijských hrách 2024 v Paříži. Po odchodu Miroslava Koubka by se Denia stal prvním zahraničním koučem české reprezentace. Česká republika slaví historický úspěch, když mladíci Matyáš Štegman a Dan Vorlíček vybojovali ve štafetě zlato na juniorském mistrovství světa moderních pětibojařů. Toto historické zlato je první pro český moderní pětiboj a přináší Vorlíčkovi už druhou medaili v Litvě, kde byl v pondělí členem bronzového týmu. Tleskáme jim a doufáme, že tenhle zlatý den jednou budou oslavovat jako Mezinárodní den Vorlíčků a Štegmanů. Podle trenéra Stanislava Levého Sparta zatím nemá kádr na zisk ligového titulu a výkon fotbalistů v Brně mluví sám za sebe. Po porážce 1-3 se letenští budou muset snažit více, aby dokázali, že umí držet krok s ostatními týmy. Na druhou stranu Artis není jasným kandidátem na přímý sestup, což přináší určitou naději pro jejich fanoušky. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Argentinská kapela La Fanfarria del Capitán přiveze do pražského crossclubu výbušnou směs rocku, ska, balkánu, kumbie a latinskoamerických rytmů. Večer doplní taneční Balkan and Dance Party s Jamesem Bingem a jeho hosty, takže o energii na parketu rozhodně nebude nouze. Pokud máte rádi divoké koncerty plné dechů, houslí a nakažlivé atmosféry, nenechte si tuhle středeční zastávku světového turné ujít. Koncert začíná ve 20 hodin a cena vstupenek začíná přibližně na 700.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Ústavní soud označil postup justice za přílišný formalismus, když byla snížena odměna advokátky Lucie Hrdé. Hrdá hájila zvlášť zranitelnou oběť v případě týrání. Soud nyní musí o její odměně znovu rozhodnout, protože obžalovaný již zaplatil dobrovolně před vynesením rozsudku. Ústavní soud rozhodl, že odmítnutí cesty dvou poslankyň na meziparlamentní jednání v Evropském parlamentu nepředstavuje překážku ve výkonu jejich funkce. Organizační výbor sněmovny neporušil jejich ústavní práva. Toto

0: Rozhodnutí zajistilo soudní potvrzení správnosti postupu. Na pražském letišti Václava Havla způsobil muž rodině zkaženou dovolenou, když vtipkoval, že je terorista. Jeho poznámka byla vyprovokována frustrací z odhalení powerbanky překračující povolené limity. Incident se odehrál na terminálu číslo 1 při cestě do Istanbulu. Předseda motoristů sobě, ministr zahraničí Petr Macinka, zveřejnil SMS od prezidenta Petra Pavla, čímž jej obvinil ze lži. Prezident podle Macinky tvrdil, že jej informoval o nepřijatelnosti Filipa Turka jako čestného prezidenta motoristů, což zpráva vyvrací. Macinka tak po 8 měsících od jednání na Hradě přinesl důkaz o sporu mezi ním a prezidentem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Radio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Evropská fotbalová unie UEFA zvažuje možnost bojkotu příštího mistrovství světa po oznámení FIFA o prodeji komerčních práv soukromým investorům. Mimořádné zasedání má být svoláno tento týden. Rok 2024 bude možná svědkem nečekaných změn ve světě fotbalu. Fotbalovou reprezentaci České republiky možná povede Španěl Santi Denia, 111. koučem v historii. Denia, 52-roční rodák z Albacete, má zkušenosti z mládežnických týmů a triumfoval na olympijských hrách 2024 v Paříži. Po odchodu Miroslava Koubka by se Denia stal prvním zahraničním koučem české reprezentace. Česká republika slaví historický úspěch, když mladíci Matyáš Štegman a Dan Vorlíček vybojovali ve štafetě zlato na juniorském mistrovství světa moderních pětibojařů. Toto historické zlato je první pro český moderní pětiboj a přináší Vorlíčkovi už druhou medaili v Litvě, kde byl v pondělí členem bronzového týmu. Tleskáme jim a doufáme, že tenhle zlatý den jednou budou oslavovat jako Mezinárodní den Vorlíčků a Štegmanů. Podle trenéra Stanislava Levého Sparta zatím nemá kádr na zisk ligového titulu a výkon fotbalistů v Brně mluví sám za sebe. Po porážce 1-3 se letenští budou muset snažit více, aby dokázali, že umí držet krok s ostatními týmy. Na druhou stranu Artis není jasným kandidátem na přímý sestup, což přináší určitou naději pro jejich fanoušky. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dámy a pánové, ze světa podivných událostí přinášíme příběh muže z Číny, který se rozhodl předstírat svou vlastní smrt, aby unikl právním důsledkům řízení pod vlivem alkoholu. S pomocí rodiny zinscenoval vlastní pohřeb, což je krok nejen odvážný, ale i nebezpečný. Pamatujte, že uniknout zákonu tímto způsobem není ani správné, ani udržitelné. Loučí se s vámi Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne na Rádiu B.

Rádio Béčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Ústavní soud označil postup justice za přílišný formalismus, když byla snížena odměna advokátky Lucie Hrdé. Hrdá hájila zvlášť zranitelnou oběť v případě týrání. Soud nyní musí o její odměně znovu rozhodnout, protože obžalovaný již zaplatil dobrovolně před vynesením rozsudku. Ústavní soud rozhodl, že odmítnutí cesty dvou poslankyň na meziparlamentní jednání v Evropském parlamentu nepředstavuje překážku ve výkonu jejich funkce. Organizační výbor sněmovny neporušil jejich ústavní práva. Toto rozhodnutí zajistilo soudní potvrzení správnosti postupu. Na pražském letišti Václava Havla způsobil muž rodině zkaženou dovolenou, když vtipkoval, že je terorista. Jeho poznámka byla vyprovokována frustrací z odhalení powerbanky překračující povolené limity. Incident se odehrál na terminálu číslo 1 při cestě do Istanbulu. Předseda motoristů sobě, ministr zahraničí Petr Macinka, zveřejnil SMS od prezidenta Petra Pavla, čímž jej obvinil ze lži. Prezident podle Macinky tvrdil, že jej informoval o nepřijatelnosti Filipa Turka jako čestného prezidenta motoristů,

což zpráva vyvrací. Macinka tak po 8 měsících od jednání na Hradě přinesl důkaz o sporu mezi ním a prezidentem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Kalifornský rapper a producent Zai Alcaps přináší čerstvou dávku své experimentální tvorby na novém albu My Uncle Told Me Some Real Ass Shat on the Phone Yesterday. Jeho mix různorodých vlivů a otevřený přístup k uměleckému procesu určují unikátní zvukový obraz, který zůstává lehký a poutavý. Album vyšlo pod samostatným labelem a přitahuje pozornost těch, kteří hledají nové hudební zážitky ve 2024. A nyní si pusťme vaši oblíbenou.
2: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Evropská fotbalová unie UEFA zvažuje možnost bojkotu příštího mistrovství světa po oznámení FIFA o prodeji komerčních práv soukromým investorům. Mimořádné zasedání má být svoláno tento týden. Rok 2024 bude možná svědkem nečekaných změn ve světě fotbalu. Fotbalovou reprezentaci České republiky možná povede Španěl Santi Denia, 111. koučem v historii. Denia, 52-roční rodák z Albacete, má zkušenosti z mládežnických týmů a triumfoval na olympijských hrách 2024 v Paříži. Po odchodu Miroslava Koubka by se Denia stal prvním zahraničním koučem české reprezentace. Česká republika slaví historický úspěch, když mladíci Matyáš Štegman a Dan Vorlíček vybojovali ve štafetě zlato na juniorském mistrovství světa moderních pětibojařů. Toto historické zlato je první pro český moderní pětiboj a přináší Vorlíčkovi už druhou medaili v Litvě, kde byl v pondělí členem bronzového týmu. Tleskáme jim a doufáme, že tenhle zlatý den jednou budou oslavovat jako Mezinárodní den Vorlíčků a Štegmanů. Podle trenéra Stanislava Levého Sparta zatím nemá kádr na zisk ligového titulu a výkon fotbalistů v Brně mluví sám za sebe. Po porážce 1-3 se letenští budou muset snažit více, aby dokázali, že umí držet krok s ostatními týmy. Na druhou stranu Artis není jasným kandidátem na přímý sestup, což přináší určitou naději pro jejich fanoušky. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Argentinská kapela La Fanfaria del Capitán přiveze do pražského crossclubu výbušnou směs rocku, ska, balkánu, kumbie a latinskoamerických rytmů. Večer doplní taneční Balkan and Dance Party s Jamesem Bingem a jeho hosty, takže o energii na parketu rozhodně nebude nouze. Pokud máte rádi divoké koncerty plné dechů, houslí a nakažlivé atmosféry, nenechte si tuhle středeční zastávku světového turné ujít. Koncert začíná ve 20 hodin a cena vstupenek začíná přibližně na 700.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
3: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ústavní soud označil postup justice za přílišný formalismus, když byla snížena odměna advokátky Lucie Hrdé. Hrdá hájila zvlášť zranitelnou oběť v případě týrání. Soud nyní musí o její odměně znovu rozhodnout, protože obžalovaný již zaplatil dobrovolně před vynesením rozsudku. Ústavní soud rozhodl, že odmítnutí cesty dvou poslankyň na meziparlamentní jednání v Evropském parlamentu nepředstavuje překážku ve výkonu jejich funkce. Organizační výbor sněmovny neporušil jejich ústavní práva. Toto rozhodnutí zajistilo soudní potvrzení správnosti postupu. Na pražském letišti Václava Havla způsobil muž rodině zkaženou dovolenou, když vtipkoval, že je terorista. Jeho poznámka byla vyprovokována frustrací z odhalení powerbanky překračující povolené limity. Incident se odehrál na terminálu číslo 1 při cestě do Istanbulu. Předseda motoristů sobě, ministr zahraničí Petr Macinka, zveřejnil SMS od prezidenta Petra Pavla, čímž jej obvinil ze lži. Prezident podle Macinky tvrdil, že jej informoval o nepřijatelnosti Filipa Turka jako čestného prezidenta motoristů, což zpráva vyvrací. Macinka tak po 8 měsících od jednání na Hradě přinesl důkaz o sporu mezi ním a prezidentem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Big Beat na Bčku. To může.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Po dvou únikách z Jumanji se Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black a Karen Gillan vrací, aby zjistili, že svět Jumanji se tentokrát přenese do reality. Sony Pictures odhalila nový trailer k třetímu a poslednímu dílu současné trilogie s názvem Jumanji Open World, který režíruje Jake Kasdan. Film slibuje vzrušující dobrodružství s oblíbenými hrdiny, které završí úspěšnou sérii v roce 2027. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Rádio Béčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz

proud té nejlepší hudby, kterou na Béčku máme. To je Béčko Mix. Každé všední odpoledne

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Evropská fotbalová unie UEFA zvažuje možnost bojkotu příštího mistrovství světa po oznámení FIFA o prodeji komerčních práv soukromým investorům. Mimořádné zasedání má být svoláno tento týden. Rok 2024 bude možná svědkem nečekaných změn ve světě fotbalu. Fotbalovou reprezentaci České republiky možná povede Španěl Santi Denia, 111. koučem v historii. Denia, 52-roční rodák z Albacete, má zkušenosti z mládežnických týmů a triumfoval na olympijských hrách 2024 v Paříži. Po odchodu Miroslava Koubka by se Denia stal prvním zahraničním koučem české reprezentace. Česká republika slaví historický úspěch, když mladíci Matyáš Štegman a Dan Vorlíček vybojovali ve štafetě zlato na juniorském mistrovství světa moderních pětibojařů. Toto historické zlato je první pro český moderní pětiboj a přináší Vorlíčkovi už druhou medaili v Litvě, kde byl v pondělí členem bronzového týmu. Tleskáme jim a doufáme, že tenhle zlatý den jednou budou oslavovat jako Mezinárodní den Vorlíčků a Štegmanů. Podle trenéra Stanislava Levého Sparta zatím nemá kádr na zisk ligového titulu a výkon fotbalistů v Brně mluví sám za sebe. Po porážce 1-3 se letenští budou muset snažit více, aby dokázali, že umí držet krok s ostatními týmy. Na druhou stranu Artis není jasným kandidátem na přímý sestup, což přináší určitou naději pro jejich fanoušky. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
3: Rovné beaty v rytmu tvého srdce.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: Argentinská kapela La Fanfaria del Capitán přiveze do pražského crossclubu výbušnou směs rocku, ska, balkánu, kumbie a latinskoamerických rytmů. Večer doplní taneční Balkan and Dance Party s Jamesem Bingem a jeho hosty, takže o energii na parketu rozhodně nebude nouze. Pokud máte rádi divoké koncerty plné dechů, houslí a nakažlivé atmosféry, nenechte si tuhle středeční zastávku světového turné ujít. Koncert začíná ve 20 hodin a cena vstupenek začíná přibližně na 700.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
5: Neboj se uvolnit. Na rád.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Evropská fotbalová unie UEFA zvažuje možnost bojkotu příštího mistrovství světa po oznámení FIFA o prodeji komerčních práv soukromým investorům. Mimořádné zasedání má být svoláno tento týden. Rok 2024 bude možná svědkem nečekaných změn ve světě fotbalu. Fotbalovou reprezentaci České republiky možná povede Španěl Santi Denia, 111. koučem v historii. Denia, 52-roční rodák z Albacete, má zkušenosti z mládežnických týmů a triumfoval na olympijských hrách 2024 v Paříži. Po odchodu Miroslava Koubka by se Denia stal prvním zahraničním koučem české reprezentace. Česká republika slaví historický úspěch, když mladíci Matyáš Štegman a Dan Vorlíček vybojovali ve štafetě zlato na juniorském mistrovství světa moderních pětibojařů. Toto historické zlato je první pro český moderní pětiboj a přináší Vorlíčkovi už druhou medaili v Litvě, kde byl v pondělí členem bronzového týmu. Tleskáme jim a doufáme, že tenhle zlatý den jednou budou oslavovat jako Mezinárodní den Vorlíčků a Štegmanů. Podle trenéra Stanislava Levého Sparta zatím nemá kádr na zisk ligového titulu a výkon fotbalistů v Brně mluví sám za sebe. Po porážce 1-3 se letenští budou muset snažit více, aby dokázali, že umí držet krok s ostatními týmy. Na druhou stranu Artis není jasným kandidátem na přímý sestup, což přináší určitou naději pro jejich fanoušky. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené

0: A teď si dáme rockovou pecku na B.
1: Když jsem byl malej, říkala mi naši, lhát se nemá, zdravit sluší a patří taky, život tě naučí, ale jak se učím, mám z toho

0: máme naši o pravdě a lásce, ale teď už jsem starší.
1: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

nejnovější z dnešní doby. V pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Rádio Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

y'all ready, fellas?

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

Tož dobrý večer, přátelé, soudruzi, kamarádi táborových ohňů, posloucháte Rádio B z Roudnice nad Labem a hodinovej pořad plný metalu horká kaše. Od mikráku se hlásí Mirek Fibiger. Dneska jsem začal, myslím, hodně z ostra, hnedka z kraje, to pro vás musel být hodně asi náročný poslech. Takhle drsný metal asi hnedka z kraje jste nečekali. Hehehe. Pustil jsem tu hrůzu, aby bylo znát ten kontrast mezi dobrou hudbou a velmi špatnou hudbou. Malý vtípek nezaškodí, že? Takže zpátky do metalových vod. Kapela Mortal Sin, tu už jsem, myslím, někdy tady pouštěl, nicméně je potřeba se k ní vrátit, protože se znovu zaplať pámu dali dohromady. Teď vyráží na turné po své rodné Austrálii, pak se na

to přesunou do Evropy a myslím, že hrají u nás na Brutal Assault, což je skvělá věc. Čili jejich debutová deska Mayhemic Destruction a song Blood Dead Hearted z roku 1987. Skippy je náš kamarád, holky, kluci, každý má Mortal Sin rád.

Tak dobrnkali Mortal Sin, za mikrofonem Mel Gibson, myslím. Pivo nosil Skippy samozřejmě. Pro metalisty mladýho vzrůstu vadím, že Skippy byl takový klokán z televizního seriálu. Dál tu mám kapelku z těch raných thrash metalů, Nuclear Assault. V roce 1986 natočili debut Game Over. Kapela dones hraje a už to párkrát tuším byla na festivalech. Dominantní je dost úřvaný zpěv, kvůli kterému to nikdy nevydržím posouvat příliš dlouho, protože to mě po půl hodince začne trošku srát, ale je to kvalitní nasraný metal, takže za mě super. Nuclear Assault se chystá na Assault. Go!

Dim, nukleární asaul teďkon doskákali. A na mě dneska z ničeho nic vykoukla, pro mě úplně neznámá kapela Evil, o který fakt v tuhle chvíli bohužel nic nevím, určitě mi to napíšete do komentů někam. Skladba se jmenuje Uvnitř hrobu, je z roku 2009. A zjistil jsem prostě, že se mi to zvukově i hráčsky dost líbí. Tak bacha vole, pouštím to jo, teď.

Hopsa, hejsa, dobrandejsa. To byly Evil, pro mě úplně neznámá kapela. Mrknu se s váma teď na dvě dema velkých kapel. Úplně první snímky našli do studia a natočili svoje první slavné desky. První demo snímek a skladba Alone in the Dark od Testament. Před vydáním té desky slavný Legacy z roku 87. Zpívá tam ještě tenkrát hlas Exodusu Steve Zetrozouza. Raritka. Go.

Tak to byly testy a la testamenti. A teď pustím demáč velkých Megadeth před vydáním debutu Killing Is My Business. Je to skladba Love It To Death. Příjemný poslech.

Tak to byl sám Mustang, ty bogo, velký Metallica fanoušek, pan Mustaine, na demo Megadeth z roku 1985. A protože největší česká thrash metalová hvězda naší republiky, kapela Exorcisfobia, vydává novou desku a vylezl už první single, tak je samozřejmostí, že ho pouštím. Skladba Neurosis Unbound. Tak se všichni userte, je tady Exorcisfobia. Jestli ji najdu, už ji mám.

Takže to byly Exorcisphobia, jejich nový single. Myslím, že slyšíte, že se opět vrátili ke svým milovaným Vojvod, a to nejenom hudebním zaměřením, ale i obalem desky, co jsem tak viděl, a údajně, ne údajně, ale opravdu jim to kreslil některý z, přímo z muzikantů Vojvodu. Spolupráce navázali po jejím koncertu v pražském klubu Cross, kde společně hráli a tam už se na této spolupráci domluvili. Takže to bude taková zaplať pámu česká vojvodňácká deska, zaplať pámu za to. Vydali taky novou desku Američani, Metal Church, nová deska. Největší perlou ohledně této nové desky je, že na ní hraje na baskytaru David Ellefson, vyhozivší se z kapely Megadeth, hraje, kde se dá, v každé kapele druhý, aby zapomněl na Megadeth. Dokonce nedávno jsem poslouchal jeho rozhovor pro nějaký americký rádio, kde se optali na jeho názor na novou desku Megadeth. No, asi nejkratšíma slovama to zhodnotil, že to je jako dobrá nová deska solová Davida Ellefsona, ale že to v podstatě neposlouchá a tak dále. Takže dáme si ty nový Metal Church, Brainwash Game.

Tak, to byly český trahýr, výborně, výborně. Jsem opravdu zvědavý, kam se s tímhle druhem muziky chtějí drápat. Nicméně jim držím palce. Dalšího na paškál tu máme pro změnu Masters Hammer a jejich novej single. Jejich novej single Karneval, jejich novej videoklip k tomu mají a jedou a jedou a jedou. A je to opravdu něco mezi black metalem a diskem, je to velmi, velmi zvláštní, posuďte sami.

No, já mám tedy, já jsem teda radši, když Franta se věnuje tomu black metalu, který prostě umí nejvíc a nejlíp na světě. Tohle nepřenechám Fajnšmek Krum a že jich je spousta. Nová deska Sodom vyšla, nový single Silence is Consent, blablabla. Oproti Destruction, který prostě jedou ve čtyřech a je to prostě pecka, ty Sodom se vracejí úplně někde k první desce, kdy to ještě nebylo úplně fajn a jedou podle toho vzoru. Těžko říct, nicméně nový single Silence to Consent pouštím. Yeah.

0: Tak to byli Sodom, Sodom se svým novým singlem Silence in No Consent. No vlastně to byl slušný nářez a jako asi je to v pohodě. Teď se vrátím ke klasiku Motorhead v období její desky Bastard, asi z roku 93 tuším. Skladba Lost in the Ozone, kterou jsem s jednou kapelkou hrál za škopkama, a takže jsem bytostně cítil, jak je to silná věc prostě. Tenhle song prostě mám živák z roku 93 ze Švédska. Motorhead, Lost in the Ozone.
1: This one is a nice love song. Actually, it's not a love song, it's about being fucking abandoned.
2: It's not a bastard.
1: A bastard. It's not another kind of bastard. There are lots of different kinds of bastard. You probably meet them in your life, you know, not everyone.

Tak to byl film pro pamětníky, kapela Motorhead. A na závěr, asi to tak přesně vyjde, si dáme úplně novou desku, úplně novou písničku geniální kapely z 80. let Crimson Glory. Nová deska po, já nevím, asi minimálně 20 letech, velký návrat, koncerty naplánovaný, tuším, že i Evropa. A tím já se s váma rozloučím. Za dva týdny se těším moc na rádiu B, na rádiu B. Mirek Fibiger, pouši zabořenej v horký kaši. Mějte se krásně. Dobrou noc.

Jo, krásný dobrý den, dámy a pánové, je to tady. Ladíte Bčko a od mikrofonu se hlásí bílý muž s černým srdcem. Wow, je to tak. Black Eye Top. Já jsem MC Marky a mám pro vás prima papáníčko. Vzal jsem černý hrnec a nakopal jsem to těma nejlepšíma ingrediencema. Funky, soul, jazz, rock and roll. Budeme rapovat, budeme stepovat, budeme rytmus milovat. A hlavně budeme tančit. No tak pojďme na to.

Paráda. Jednou za 14 dní živá show, a to ve středu večer, pak v pravidelných opakování. Mě to baví. Bavíte ve mně vy. Celý svět mě baví, protože je pěkně barevnej.

Brada. Oh yes! Posloucháte nejlepší show na celém světě. Takový je Black Eintopf. A já jsem dostatečně šílený. To mě nezná, to mě brzo pozná. Tak co? Chci zakřičet? Are you ready? Já teda rozhodně jo. The Funk Soul Brada. The Funk Soul Brada. No a jako první věcičku jsem si pro vás připravil Windbreaker, wow, wow, bude to tu pěkně foukat. No tak pojďte, dáme to na 100%, co vy na to? Jako vždycky, vytáhneme reprovedny, osolíme to, ať sousedi vědí, zač je toho loket. Hit me, buďte funky.

tak co, pěkná záležitost, pěkně ze začátku, co vy na to? Clap your hands, everybody! Everybody, clap your hands! Rozjedeme to ještě, nebo se dáme dál nějakou věcičku? Já si myslím, že půjdeme dál. Tak jo, posloucháte Radio B a mám rád tuhletu hudbu, proto vám ji pouštím. Wow, wow, wow, a taky v autě, pěkně to posolte, takže ať duní 120 nebo Lambo, na řadě Los Mambo Jumbo. Hoho, začni trsat, nebuď flink, já ti pouštím do hlavy Prima Swing, takže jo, pojďte, Los Mambo Jumbo.

Jo, lidičky, posloucháte dvojhodinový nářez černý muziky. Jo, kluci ani holky se tady flákat nebudou. Tleskám tady na druhou a říkám, jo, zazní rap, jazz, taky blues, rock and roll a single Gallons of the Blues, partičky The Royal Flush. Tak se mi zdá, že přichází Mr. Rock and Roll, Forever Baby, DJ Hrejmy, posloucháte Radio B.

Rock and roll, který se přerodil z Red and Blue a pokračoval do Rockabilly Music. Rock and roll, hit it! Nebudeš se divit, když naštíví tě spirit, duch 90. let, chutná jako knedlíček, prima repíček, přichází partička, Duck E, Fresh E, Crew, páni, vybírám se skvělou soundtrack Ghostbusters 2, takže když se vám něco zjeví, who you gonna call? No jasně, krotitele duchů přímo z New York City, haha, jedeme na to!

Fresh and Crew. Wow, tomu říkám dobrá záležitost. Rádio B všichni ladí, protože jsou mladí. Jim nevadí, že když občas to neladí. Další track nebude tu klid. New Jazz, další pecka Mother Earth. Bad as sweet, no jo, takže teď zase budeme trošičku za intelektuály, no proč ne, přesně takovýhle pořad náš je, každý ať si vybere prostě to svoje, ať je to funky, soul, jazz, nebo rock and roll, od Maku se hlásí MC Marky, ten co má rád pivopárky a strašně rád tancuje, no takže pojďme na to, pojďme trochu jazzovat, pojďme se trochu bavit a hlavně nepřestávejme tančit, v rytmu jančit.

Wow, tak co, kluci, holky, trsáte? Poslouchá nás celá planeta, co jmenuje se Areta, ať si bílej, žlutej nebo černej. Black Eintopfu zůstaň, kámo, věrnej. Buď si jistý, že jsem jetej, jsem prostě šílenec MC Márky a tohle to je skvělej pořád. Mám tady černý hrnec a mám v něm hodně barevný muziky a dáme si trošičku 90, co vy na to? CNC Music Factory, bang the beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, či nebeat, já rozhodně říkám beat, tak jo. Je to na 100% jako vždycky, chutná vám to, servíruj další porci.

Oh yeah. Slunce svítí, lidé se kroutí, nenormálové ty se hroutí. Oh no trouble, žádný trampoty, vytahuj barevný brejle, čepice i kaloty. Jsem totiž funky man. Ho. A my máme pravý jazz, jam, Jimmy Jack. Servírují domácí žlebíček a opravdu je to jam nebo paštička. CNC Music, to byla ale dobrá partička. Pokračujeme dál a už jsme v 80. letech. To znamená, že si dáme nějakou pecku od stylu zvaného New Jack Swing. Gotta be a leader, wow, partička říkají this guy. Takže jo, to je teda ráj, pokračujeme stále dál. Posloucháte Radio B a posloucháte Black Eye Top. Já jsem bílý muž s černým srdcem. Ladies and gentlemen, jedeme dál, 80. léta, takže to dáváme dál a dál a dál. Postupujeme postupně dekádama. Takže jo, pěkně si to užijte. Pojďme na to, New Jack Swing.

Swing. Oho. Co tomu říkáte? 80. léta na Radio B. Pošlu vám hudbu do mozku, udělá z vás trosku Josku. No jasně, Improvement, Conquest, Body Movement. Pokračujeme dál. To znamená, že si dáme zase první polovinu 80. let a to už nám začne zapáchat trošičku funky music. I když si se trochu disco, ale i to patří do našeho programu. No jasně, pořádný hrneček a já se nem si hrmareček. Uhuhu, funky, funky. Jedeme dál, dámy a pánové. Světelná podlaha. A za chvíli nás čekají hranatý káry od Máry. Go, go, go, go. Prvních 30 minut za náma a já doufám, že vás to baví.

Everybody clap your hands, no jo, tak to se mi tu rýmuje, v křesle koženém libuje, ten, kdo rytmus miluje, nelituje, že je tady s námi, páni, dámy, jsme tu s vámi na Radio B, groomy, mass production, přesně tenhle ten single jsem si tady dál, to znamená, že jednou nohou v osmdesátkách, ale už jsou tady pomalu sedmdesátky, prima hrátky a s nima afra na hlavách a hranatý hlavy, oh, zažijeme salvy, černej vinyl se pěkně točí.

Pau. No, pěkně to šlape, pěkně to duní, ti chlapci, co umí. Zdravím všechny kamarády, zdravím všechny bratry. Rozdudíme Krkonoše, Šumovu i Tatry. Dáme nudě adio, poslouchejte naše rádio. Tak teď jsem hack, na řadě je další track. Zjevil jsem ve studiu rapper Tupac. Hej, co tady, kámo, chceš? Cože, další funky, kámo, není to vůbec žádný problém. Jedeme čistý 70. léta, přichází bandička, která si říká Star Card. Wow, pěkně to šlape. Hranatý káry, posílám houdubu od MC Homary do celého světa. Tak

uznat, že tato pecka je vážně rázná. Máš ve mě za blázna? No jasně, kámo. Vyčisti se ale před svým prahem a vem rovnou tébych, protože na řadě je tady Henrik Devich. Kámo, tak se mi zdá, že přímo z USA přicházíme do Evropy, a to přímo do Polské lidové republiky. Ano, ano, slyšíte dobře. A teď si pochutná, kde jaký jazyček. No, přichází totiž bezva jazzíček nebo jazz rock. Nechám to na vás, pan Devich.

Wow, no lidičky, tak co tomu říkáte? Tak tohle to bylo jednou nohou v 70. a už se nám tam pomalu vtírá tak trošičku rock and roll music. Paří Brno, Paří Mnichov a město Dessau v Německu. Dessau, protože pouštím funky Nassau. A zdá se, že už se nám tady trošičku vtírá 60. To mám, když to bublá. Huha, hurá.

Oh, funky, funky, hej, tak už si tady jedeme 60. léta a tohle pecka, to byl Slam, Hit Me, přichází Martha Whitney, že je bílá podle jména, neznamená, že je líná a že já prej mluvím jako buzik, já se říkám MC Mark, co má rád black music, pojedeme tedy dál, jo, co vy na to, Martha Whitney, 60. léta, mám to rád, oh, jedem, oh, jo.

Out. Wow, tomu říkám 60. leto jako vytištěný. Dámy a pánové, pokračujeme dál. Afra na hlavě, velký brejle a kalhoty do zvonu. Ginny značky Levis, teď přichází Betty Davis. It's my life. Takže jdeme stále, co to je? Je to zase funky nebo soul? Jsou to 60. Prima hrátky.

It's my life, tak tohle to je můj život a já mám pro vás poselství, bude to OK a budeme se smát a budeme si dobrou hudbu hrát, ve větru si jen tak vlát a líčky, já vám něco povím, mám vás rád a pouštím vám stále dobrou muziku, takže ještě další 60. záležitost, I feel an arch, hit me! Zůstaňte černý, i když jste bílý.

0: your body.
1: Hej, kámo, mám tady bit, mám tady basu a mám tady dost kytár. Tak tohle to byl skvělý single Go Go Sitar. Střílím pecky jako říčné hry. Přichází Mr. Rock'n'Roll, Chucky Berry a jeho skvělá pecka I want to be your driver. Jakože bych chtěl být tvůj řidič. Oh, oh, oh.

down. I want to be your driver, tak co holky a kluci, přichází slečna Lucy. Lucy je ta, co se ráda napije, ale hroznou dobrou náladu nezabije. Stále jen Mr. Rock and Roll.

0: wow, wow, Miss Lucy, big old darling.
1: Hej, mami, za tuhle tu hudbu jsem ti vděčný, protože rock and roll, ten je tady věčný. Přichází Joe Houston, další pecička. Ovšem pozor, jednou nohou opět swingový muzice. To znamená, že se postuneme se opět dál. Je to swing nebo rhythm and blues, je to Eintopf.

Wow, dámy a pánové, máme tady 20. minutu druhé poloviny našeho programu Black Eyed Top, klepity klap, tak my chceme rock and roll, tu je teda goal, posíláme to dál, z rock and roll, rhythm blue nebo boogie woogie nás čeká další dekádička, a bych ti neping, posílám ti prima swing, takže se posouváme přímo do 30. let.

Tak, wow, wow, wow, jsem jak rozjetej vláček, nebo jako ptáček, přichází Bobby Bird. Dámy a pánové, jestli jsme si dali swingovou hudbu, tak teď si dáme trošičku jazzíček. Co by na to? Each time I think of you, každou chvíli na tebe myslím. Pádi, tady je někdo zamilovaný. Láska.

Jo, tak takovýhle přesně náš pořád, dámy a pánové, máme tady 30. minutu druhé poloviny našeho programu a můžu říct, že hraju černý a hraju cool, nejsem žádný vůl, co hraje tak něco jako něco na půl, veme na to hůl a říkám yes, a je jazz, dámy a pánové, ovšem přidáme trošičku beatu, co vy na to, čekají nás tady partička, říkají si Gangstar a vybírám opět další filmovou záležitost, Jazzing, ovšem z filmu Mo Better Blues, tak si to pojďme užít, otočte čepici, čapněte nějakou slepici a pojďte tančit, budeme rapovat, stepovat, protože takovej byl hip-hop 90. let, pojďme na to, musical jazz.

Wow, jazz tank, mo better blues. No jasně, za mikrofonem skvělej guru a za kolama DJ Premo. Jo, dámy a pánové, pokračujeme dál, protože I'm top se pomalu, ale jistě krátí. Jedeme dál, přichází, wow, další záležitost. Rob Bass, který přednedávnem zesnul. Zdá se, že si dneska hrajeme samý mrtvoli. Je to tak, ale prostě tady zůstává a žijou. A dokama tady bude slunce a MC Marky, tak se tahle ta hudba bude hrát. Oh, tak pojďme na to, hit me, starý dobrý rapovej flak.

Bábi, báb, dámy a pánové, stále to jede, hraju pro všechny šílence a janky, buďte happy, buďte funky, pozdravujte Vlaďky, Dominiky, Hanky, z práce moje kámoše, co rádi baští langoše, Prima Rímek, MC Mark, to je ale týpek a já vám pouštím dál, dál nedám vám pokoj, ha, opět funky, new master of sounds, máme tady posledních 20 minut, tak to ještě pořádně osolte, osolte non max.

Paparapa, tančím, skáču, kroutím bokama, krkem, ušima, bokama, ať že dostanu rozum, kdy přijde tenhle ten posun, kámo, já ti říkám, to už budu 3 hodiny studenej, ale furt budu klepat v rytmu funku, jedeme stále dál, Blackfoot, Blackfoot, jo, jo, jo, je to good.

A další track je paní Marta Ren, je to jako sen, vytáhnu tě ven, nebudeš už doma hnít, roztančíme spolu celou street, ulice, beaty do tvý palice, po na báječku je tradice, no tak pojďme na to, protože ten čas je opravdu neúprosnej a Marta je prostě boží, přišla vám to říct a bude vám tady zpívat. Marti, Marti, se mi to líbí. Jsem bílý muž s černým srdcem a doufám, že vy taky. Buďte nám věrní, pište.

0: I'll give it to you.
1: Tak jo, a máme tady poslední čas. Black Eintop 4 byla ve dne v noci. Chvalte hospodina, kterého miluje VIP spodina. A my si dáme styl, který přesně o tom je. Přichází Jackson Sisters a to znamená co? No jasně, že poslední čas patří těm nahoru. No jasně, je to gospel. Hallelujah!

Očistěte duši, tančete, křičte, chvalte pána. Z večera, poledne nebo z rána, dámy a pánové, tohle to je radost, čistá radost, tohle to je gospel music na Radio B a Jackson Sisters. A my máme posledních 7 minut. A co si dáme ještě? Něco podobného? No jasně, protože tohle to patří do našeho programu. Takže glory, glory, aleluja, and yes, and indeed. Ho. Jedeme dál, jedeme stále v gospelu. Takže jo, ať je kostel a Radio B.

Neskutečný, neskutečný, gloria, aleluja. Na plný vecky jedeme. Dámy a pánové, chtěl jsem moc poděkovat, že jste to tady dneska se mnou vydrželi. Hráli jsme funky, soul, jazz, rock and roll, rapovali jsme, stepovali jsme, vzali jsme to pěkně z ostra. Já vám moc děkuju, příště na shledanou, anebo v pravidelných opakování. Klidně mi napište, že jsem blázen, protože mě to baví, bavíte mě, my a tohle to skvělý rádio. Díky a hezký dobrý den, krásný večer, nebo krásné dobré ráno, Radio Black B, oh, přesně tak, Black B, kdo to ví? Čau, já jsem MC Marky, ahoj.

Spolupráce hned třech velkých men elektronické taneční hudby. Mark Knight, Ramirez a samotní Underworld vydávají hit s názvem Downpipe. A my si to pustíme na Bčku. Právě teď.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: jsou 2 hodiny na Rádiu B.
1: Sýnej s Rádiem B.